temná, ulož do skály, kamená sluj, pálej kameny, jas hvězd, stíny v pustinách, vtiskni do plátna, pečeť v kameni, hřeby z masa ven, praskaj okovy, prožij věčnej sen, z očí blesky jdou, drtěj prostory, strach země před výbuchy srdce, stíny na mostcích, bezmocný přibití ruce, zraj ohnivej vzduchu, popravčí řevy, kvílení supů, šeptající zpěvy, vodopád ohně, plamen vody, třese se tělo, trhej z mozku plody. Místo návratu, místo masek všech, místo smrti, kopni prázdnej vztek, z mozku leze had, zadrž temnej pád. Místo popravy, místo krve, místo octa, odval kameny, místo dřeva, místo plátění, místo vichrů, místo života, světlo drtí čas, místo věčnosti, místo boje, z mraků padá hlas, místo masek všech, místo návratu.